don't. I love my man.

Yeah.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Aplaus. Radio for you.
0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Aplaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
0: Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já!
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

kitchen number.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aplaus tě může nabít, ale i zabít. Tak bacha na to. Ondřej Ruml.
1: Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Aplaus. Radio for you.
4: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Aplaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: V něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Applaus. Váš Petr Novotný.
1: Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applelaus.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky. Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aplaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
1: Aplaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Aplaus. Radio for you.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Aircheck Rádia Applaus.

0: Moc dobře, že posloucháte Aplaus. Konečně i vám někdo zatleská. Martin Stránský.
1: Aplaus. Radio.

0: přiznáme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: Vezmi.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus. Applaus.

0: YouTube nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut.
1: Někdy křik nadřízených
2: a někdy úplné ticho.
3: Žádný učený z nebe nespadl.
4: A Aircheck je právě ten prostor,
2: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: Poslouchám rádio Applaus. Mám rád, když mi tleskají. Jiří X. Doležal.
7: Applaus.

Je čas na aplaus.

Klaus. Radio.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádia Applaus.
2: Vesmír.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství. Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Oh, shit.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
1: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
2: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
3: blábolení, nesmysly
4: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
5: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
6: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
7: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: No, já vám něco řeknu, lidi, já jsem v divadle Applaus. A pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to, protože jsem v rádiu Applaus a velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle, takže Applaus. Musím to říct neskromně. Na Applaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky rádia Applaus. Honza Kašpar vás zdraví.
7: Applaus. Rádio.

0: Aplaus tleská.
1: V dnešním díle Aplaus tleská si zatleskáme Janu Kotoučovi. Patří k nejznámější současným českým spisovatelům z sci-fi a proslavili ho jeho knižní série Sektor Hirano, Centrální impérium a hlavně České země. Všechny tyto knihy patří do žánru military sci-fi.
2: A já jsem vždycky rád četl sci-fi a military sci-fi od autorů, jako je David Weber nebo Timothy Zahn, takže jsem přirozeně tíhnul k tomu, že budu něco podobného psát. Military sci-fi je teda sci-fi, kde se nějak řeší vojenská tématika a otázka konfliktu v budoucnosti a ústřední postavy jsou často vojáci.
1: Jan Kotouč získal cenu Kniha roku v anketě Aeronautilus v roce 2012 za jeho dvoudílný román Tristranská občanská válka z jeho série Sektor Hirano. V ten samý rok také obdržel od Evropské společnosti sci-fi a fantasy cenu Encouragement Award pro nadějné nováčky.
2: Píšu od 14 let. Myslím, že ten prvotní impuls byl nejspíš takový, že jsem četl nějakou opravdu špatnou fanfikci a řekl jsem si, tyjo, tohle napíšu taky a líp. Na fanfikcích jsem se vypsal. No a potom v roce 2007 jsem napsal novelu z vlastního světa, kterou jsem poslal do soutěže Cena Karla Čapka.
1: Ta se mu tehdy v soutěži umístila a díky ní ho oslovil jeho první nakladatel Egon Čierny. Ten tehdy zasedal v porotě a jeho novela se mu tak líbila, že mu řekl, aby pro něj něco dalšího napsal. Tím se mu nastartovala kariéra a psaní se věnuje dosud.
2: Píšu přes 20 let, takže zážitků mám spoustu, ale nejradši jsem prostě, když mi někdo řekne, že se mu moje kniha líbila, nebo že mu pomohla v těžké životní situaci, že ho ovlivnila, že ho inspirovala tomu, aby třeba nějak něco udělal v životě, nebo aby sám začal psát. To jsou takové maličkosti, které vždycky potěší.
1: Jan Kotouč má teď rozepsaný román z jeho světa Centrální impérium a také mu vyšla sbírka povídek Válečné hry.
2: Což jsou moje kratší příběhy, které jsem napsal za posledních 15 let a do knihy jsem taky přidal i několik nových povídek. Nějakou dobu potom vyjde také pokračování románu Velká bouře v českých zemích, který jsme napsali spolu s Luckou Lukačovičovou.
1: České země je jeho nejúspěšnější série románů, které vydal. Je to alternativní historie českých zemí, kde globální katastrofa změnila svět. Díky tomu existuje Československé království, které je námořní a koloniální velmocí. Zatleskejme proto Janu Kotoučovi pro jeho celoživotní přínos české literatuře v oblasti sci-fi. Pondělí 1. června bych vás ráda pozvala na motýlí půlhodinku. Je to už třetí ročník sčítání motýlů a můžete se ho zúčastnit i vy mezi 1. a 7. červnem. Stačí jít do parku, na louku nebo se projít po okolí a půl hodiny si zaznamenávat všechny motýly, které uvidíte. Formulář a návod s obrázky, jak je rozpoznat, najdete na skupinajaro.cz. V úterý 2. června proběhne večer Shakespeareových monologů s divadlem Situace na zámku Veleslavín v Praze. Uslyšíte na něm Shakespeara v originále i českém překladu a mnoha dalších jazycích, včetně holandštiny. Akce je od 19.00 a vstupné je dobrovolné. Ve středu začíná světový pohár ve sportovním lezení 2026. Bude se konat v Praze na ostrově Štvanice a potrvá do 7. června. Uvidíte legendárního lezce Adama Ondru a v disciplíně boulder bude nově lezení na obtížnost. Ve čtvrtek je také co dělat, protože začíná Praha srdce národů. Je to už 28. ročník Mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik. Uvidíte na něm hudební, taneční a pěvecké programy, včetně výstavy krojů, tvořivé dílny, řemesla a školy tance. Bude se konat na Ovocném trhu a Staroměstském náměstí do neděle a gala koncert bude v sobotu 6.6. od 6 hodin v divadle na Vinohradech. Pátek 5. června proběhne muzejní noc v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Bude se konat od 5 hodin do 10 hodin večer a uvidíte expozici jako přírodovědnou a archeologickou expozici a také interaktivní stanoviště, včetně doprovodného programu. Vstupné je zdarma. V sobotu 6. června můžete vyrazit na největší společnou ukázku současné a historické vojenské techniky v Evropě. Bude se konat v zadních bahnech u Strašic od 9 hodin ráno. V neděli 7. června si pojďte zazávodit na horských kolech v BSK Giro Pičín u Příbrami. Startovné se liší podle kategorie a začíná od 380 korun. Ceně je občerstvení po závodě a na trati. V pondělí 8. června začíná metalové sympózium 2026. Jde o setkání uměleckých kovářů a sochařů, takže se můžete těšit na velkolepou výstavu umění včetně soch. Bude se konat ve Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a potrvá do 19.6. Pro Rádio Aplaus a na Svítilová.
0: Aplaus tleská!

Rádiu.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus. Applaus.

0: more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já!
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
0: Je to správné, je to spravedlivé, je to aplaus. Přeji vám krásný poslech, Klára Samková.
1: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Radio for you.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Slyšet aplauz je vždycky příjemný. Pro herce, pro zpěváky, pro muzikanty, snad i pro vás. Váš Filip Švarc.
1: Aplauz. Rádio.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Verunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
2: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: Chceš-li se zasmát, zatleskat, něčemu se naučit, pusť si rádio Aplaus, jako já, Jirka Babica.
1: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádia Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Jsem cool. Jsem in. Jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Rádio Aplaus. A budeš cool. A budeš in. A budeš funky. Radek Gypsy Banga.
1: Aplaus.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Me. Timothy, we don't have any more money.
2: Oh, it's Christmas. They're free.
1: Thank you, Mr. G. Thanks for all your help.
0: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
3: Já.
1: Timothy, už nemáme žádné peníze.
0: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz
1: Měli bychom vyrazit.

0: Tleskněte prosím, protože přichází Rádio Aplaus a já mu tleskám s vámi, váš Jiří Žák.
1: Aplaus. Rádio.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Radio for you.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: Když posloucháte Applaus, zatleskejte někdy taky sami sobě. Jitka Schneiderová.
5: Applaus. Radio.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Radio for you. Best.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Aplaus.

Manchester's bridge.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
7: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: Aktuálně, prakticky, lidsky a úspěšně si vysílejte. Viva Applaus! Valerie Zavadská.
9: Applaus. Rádio.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

prendemos el rino. Tú eres la mami de mi destino.

Bunku, Ducha Suvátka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus. Bunku.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
5: Applaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
1: Applaus. Komentář rádia Applaus. Applaus.
6: Applaus. Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint do pokutu.
1: Komentář rádia Applaus. Applaus. Applaus.
7: Applaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Radio for you.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepalouse.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

Vyřešte se. Je čas na aplaus.

0: Aplaus tleská.
1: V dnešním díle Aplaus tleská si zatleskáme Janu Kotoučovi. Patří k nejznámější současným českým spisovatelům z sci-fi a proslavili ho jeho knižní série Sektor Hirano, Centrální impérium a hlavně České země. Všechny tyto knihy patří do žánru military sci-fi.
2: A já jsem vždycky rád četl sci-fi a military sci-fi od autorů, jako je David Weber nebo Timothy Zahn, takže jsem přirozeně tíhnul k tomu, že budu něco podobného psát. Military sci-fi je teda sci-fi, kde se nějak řeší vojenská tématika a otázka konfliktů v budoucnosti a ústřední postavy jsou často vojáci.
1: Jan Kotouč získal cenu Kniha roku v anketě Aeronautilus v roce 2012 za jeho dvoudílný román Tristranská občanská válka z jeho série Sektor Hirano. V ten samý rok také obdržel od Evropské společnosti sci-fi a fantasy cenu Encouragement Award pro nadějné nováčky.
2: Píšu od 14 let. Myslím, že ten prvotní impuls byl nejspíš takový, že jsem četl nějakou opravdu špatnou fanfikci a řekl jsem si, tyjo, tohle napíšu taky a líp. Na fanfikcích jsem se vypsal. No a potom v roce 2007 jsem napsal novelu z vlastního světa, kterou jsem poslal do soutěže Cena Karla Čapka.
1: Ta se mu tehdy v soutěži umístila a díky ní ho oslovil jeho první nakladatel Egon Čierny. Ten tehdy zasedal v porotě a jeho novela se mu tak líbila, že mu řekl, aby pro něj něco dalšího napsal. Tím se mu nastartovala kariéra a psaní se věnuje dosud.
2: Píšu přes 20 let, takže zážitků mám spoustu, ale nejradši jsem prostě, když mi někdo řekne, že se mu moje kniha líbila, nebo že mu pomohla v těžké životní situaci, že ho ovlivnila, že ho inspirovala tomu, aby třeba nějak něco udělal v životě, nebo aby sám začal psát. To jsou takové maličkosti, které vždycky potěší.
1: Jan Kotouč má teď rozepsaný román z jeho světa Centrální impérium a také mu vyšla sbírka povídek Válečné hry.
2: Což jsou moje kratší příběhy, které jsem napsal za posledních 15 let a do knihy jsem taky přidal i několik nových povídek. Nějakou dobu potom vyjde také pokračování románu Velká bouře v českých zemích, který jsme napsali spolu s Luckou Lukačovičovou.
1: České země je jeho nejúspěšnější série románů, které vydal. Je to alternativní historie českých zemí, kde globální katastrofa změnila svět. Díky tomu existuje Československé království, které je námořní a koloniální velmocí. Zatleskejme proto Janu Kotoučovi pro jeho celoživotní přínos české literatuře v oblasti sci-fi. V pondělí 1. června bych vás ráda pozvala na motýlí půlhodinku. Je to už třetí ročník sčítání motýlů a můžete se ho zúčastnit i vy mezi 1. a 7. červnem. Stačí jít do parku, na louku nebo se projít po okolí a půl hodiny si zaznamenávat všechny motýly, které uvidíte. Formulář a návod z obrázky, jak je rozpoznat, najdete na skupinajaro.cz. V úterý 2. června proběhne večer Shakespeareových monologů s divadlem Situace na zámku Veleslavín v Praze. Uslyšíte na něm Shakespeara v originále i českém překladu a mnoha dalších jazycích, včetně holandštiny. Akce je od 19.00 a vstupné je dobrovolné. Ve středu začíná světový pohár ve sportovním lezení 2026. Bude se konat v Praze na ostrově Štvanice a potrvá do 7. června. Uvidíte legendárního lezce Adama Ondru a v disciplíně boulder bude nově lezení na obtížnost. Ve čtvrtek je také co dělat, protože začíná Praha srdce národů. Je to už 28. ročník Mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik. Uvidíte na něm hudební, taneční a pěvecké programy, včetně výstavy krojů, tvořivé dílny, řemesla a školy tance. Bude se konat na Ovocném trhu a Staroměstském náměstí do neděle a galakoncert bude v sobotu 6.6. od 6 hodin v divadle na Vinohradech. V pátek 5. června proběhne muzejní noc v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Bude se konat od 5 hodin do 10 hodin večer a uvidíte expozici jako přírodovědnou a archeologickou expozici a také interaktivní stanoviště, včetně doprovodného programu. Vstupné je zdarma. V sobotu 6. června můžete vyrazit na největší společnou ukázku současné a historické vojenské techniky v Evropě. Bude se konat v zadních bahnech u Strašic od 9 hodin ráno. V neděli 7. června si pojďte zazávodit na horských kolech v BSK Giro Pičín u Příbramy. Startovné se liší podle kategorie a začíná od 380 korun. Ceně je občerstvení po závodě a na trati. V pondělí 8. června začíná metalové sympózium 2026. Jde o setkání uměleckých kovářů a sochařů, takže se můžete těšit na velkolepou výstavu umění včetně soch. Bude se konat ve střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a potrvá do 19.6. Pro Rádio Aplaus Anna Svítilová.
0: Aplaus tleská.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: Aplaus. Ten mám moc ráda. Bartáková dáda.
1: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Radio for you.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh, come
2: on. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
3: Probuďte se. Je čas na aplaus.

0: V něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Applaus. Váš Petr Novotný.
1: Applaus. Já

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepalouse.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
5: Radio for you.

0: Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky.
1: Aplaus.
2: Aplaus tleská.
3: Pššt. V dnešním díle Aplaus tleská si zatleskáme Janu Kotoučovi. Patří k nejznámější současným českým spisovatelům z sci-fi a proslavili ho jeho knižní série Sektor Hirano, Centrální impérium a hlavně České země. Všechny tyto knihy patří do žánru military sci-fi.
4: Já jsem vždycky rád četl sci-fi a military sci-fi od autorů, jako je David Weber nebo Timothy Zahn, takže jsem přirozeně tíhnul k tomu, že budu něco podobného psát. Military sci-fi je teda sci-fi, kde se nějak řeší vojenská tématika a otázka konfliktů v budoucnosti a ústřední postavy jsou často vojáci.
3: Jan Kotouč získal cenu Kniha roku v anketě Aeronautilus v roce 2012 za jeho dvoudílný román Tristranská občanská válka z jeho série Sektor Hirano. V ten samý rok také obdržel od Evropské společnosti sci-fi a fantasy cenu Encouragement Award pro nadějné nováčky.
4: Píšu od 14 let. Myslím, že ten prvotní impuls byl nejspíš takový, že jsem četl nějakou opravdu špatnou fanfikci a řekl jsem si, tyjo, tohle napíšu taky a líp. Na fanfikcích jsem se vypsal. No a potom v roce 2007 jsem napsal novelu z vlastního světa, kterou jsem poslal do soutěže Cena Karla Čapka.
3: Ta se mu tehdy v soutěži umístila a díky ní ho oslovil jeho první nakladatel Egon Čierny. Ten tehdy zasedal v porotě a jeho novela se mu tak líbila, že mu řekl, aby pro něj něco dalšího napsal. Tím se mu nastartovala kariéra a psaní se věnuje dosud.
4: Píšu přes 20 let, takže zážitků mám spoustu, ale nejradši jsem prostě, když mi někdo řekne, že se mu moje kniha líbila nebo že mu pomohla v těžké životní situaci, že ho ovlivnila, že ho inspirovala, k tomu, aby třeba nějak něco

0: Nejúspěšnější série románů, které vydal. Je to alternativní historie českých zemí, kde globální katastrofa změnila svět. Díky tomu existuje Československé království, které je námořní a koloniální velmocí. Zatleskejme proto Janu Kotoučovi pro jeho celoživotní přínos české literatuře v oblasti sci-fi. Pondělí 1. června bych vás ráda pozvala na Motýlí půlhodinku. Je to už třetí ročník sčítání motýlů a můžete se ho zúčastnit i vy mezi 1. a 7. červnem. Stačí jít do parku, na louku nebo se projít po okolí a půl hodiny si zaznamenávat všechny motýly, které uvidíte. Formulář a návod s obrázky, jak je rozpoznat, najdete na skupinajaro.cz. V úterý 2. června proběhne večer Shakespeareových monologů s divadlem Situace na zámku Veleslavín v Praze. Uslyšíte na něm Shakespeara v originále i českém překladu a mnoha dalších jazycích, včetně holandštiny. Akce je od 19.00 a vstupné je dobrovolné. Ve středu začíná světový pohár ve sportovním lezení 2026. Bude se konat v Praze na ostrově Štvanice a potrvá do 7. června. Uvidíte legendárního lezce Adama Ondru a v disciplíně boulder bude nově lezení na obtížnost. Ve čtvrtek je také co dělat, protože začíná Praha srdce národů. Je to už 28. ročník Mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik. Uvidíte na něm hudební, taneční a pěvecké programy, včetně výstavy krojů, tvořivé dílny, řemesla a školy tance. Bude se konat na Ovocném trhu a Staroměstském náměstí do neděle a gala koncert bude v sobotu 6.6. od 6 hodin v divadle na Vinohradech. V pátek 5. června proběhne muzejní noc v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Bude se konat od 5 hodin do 10 hodin večer a uvidíte expozici jako přírodovědnou a archeologickou expozici a také interaktivní stanoviště, včetně doprovodného programu. Vstupné je zdarma. V sobotu 6. června můžete vyrazit na největší společnou ukázku současné a historické vojenské techniky v Evropě. Bude se konat v zadních bahnech u Strašic od 9 hodin ráno. V neděli 7. června si pojďte zazávodit na horských kolech v BSK Giro Pičín u Příbrami. Startovné se liší podle kategorie a začíná od 380 korun. Ceně je občerstvení po závodě a na trati. V pondělí 8. června začíná metalové sympózium 2026. Jde o setkání uměleckých kovářů a sochařů, takže se můžete těšit na velkolepou výstavu umění, včetně soch. Bude se konat ve střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a potrvá do 19.6. Pro Rádio Aplaus Anna Svítilová.
1: Aplaus tleská.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: best team.
1: Me!
2: Timothy, we don't have any more money.
3: Oh, it's Christmas! They're free!
1: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
3: yeah.
1: Thanks for all your help.
4: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
5: Já!
2: Timothy, už nemáme žádné peníze.
4: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
2: Měli bychom vyrazit.

0: posloucháte Rádio Aplaus.
1: Komentář Rádia Aplaus. Aplaus.
2: Aplaus. Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint.
1: Komentář Rádia Aplaus. Aplaus. Aplaus.

0: Aplaus je nejen potlesk, aplaus je i rádio. Nechte si zatleskat během dne. Vaše Kristýna Kloubková.
1: Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Probuďte se.
0: Je čas na aplaus.

is the shining artifact of the past.

Can't stop my mouth from breathing. I'll see you.

0: pokaždé, když slyším aplaus, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Tak se mnou ten pocit sdílejte. Matouš Ruml.
1: Aplaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepalouse.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
5: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Radio Applause.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aplaus je ten nejkrásnější dík. Naďa Konvalinková.
1: Aplaus. Rádio.